0: Priatelia, ja vás zdravím, ale nie len ja, ale aj vy, deti.
1: Dobré ráno, Európa 2.
0: Hneď mám krajší deň a úsmev na tvári. Toto je novinka od Harryho Stylesa.

0: Práve hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Práve hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.